0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A po majiteli stále pátráme.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

to water the flowers. I wanted to remember music is my best.

0: Come on!
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Dobrý rádio. 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A po majiteli stále pátráme.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když si uvědomíme, kolik antibiotik píchají do kuzat, není pak divu, že ten vývar léčí.
0: Lukyho vtípek na Free Radio. New truck.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Po šrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Mimiň divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v Café in the Ghetto v 16 a v 17 hodin. Slavný muzikál Bídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: tohle byl Axel Ingrosso, 6.57, dobré ráno. A dobré ránko všem, co ladí 107 FM. Přátelé, pondělí s datem 5. října. A těsně před šestou, pardon, těsně před sedmou. Faruko, Madrid za chvilku. Hrát bude taky MK a Pupy Basko. A nebo Petson Small, Feels Good. Za chvíli gratulačka, mrkneme, kdo pak dneska slaví svátek a k tomu přidáme taky kalendárium, ať máte přehled, co zajímavého se událo, a to právě dnes v minulosti.
1: Free Radio, Free Radio, jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Tohle byli Farouko na venkový Madrid. 13 a půl minuty po 7 hodině aktuálně. A jdeme mrknout, kdo pak dneska slaví svátek. Komu popřejem? Eliškám. Elišek najdeme celkem 60. 1517. V Brně 2047. Tak pokud nějakou Elišku máte ve vašem okolí, popřejte. A jdeme mrknout i na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den, 5. říje.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Tak koukneme například roku 1842. V Plzni byla pod vedením sládka Josefa Grola uvařena první várka plzeňského piva. Roku 1920 v tento den v Praze bylo založeno umělecké sdružení Devět sil podle nápadu Vladislava Vančury. Roku 1938 československý prezident Edvard Beneš abdikoval na svoji funkci. Koukneme i do roku 1999. Česká tenistka Jana Novotná oznámila ukončení sportovní kariéry. A roku 2008 za bílého dne byl z hotelu Olympic v Praze ukraden trezor s akciemi a hotovostí zhruba 300 milionů korun. Roku 2010 v Praze byly odzkoušeny do zkušebního provozu s cestujícími plně nízkopodlažní tramvaje Škoda značky 15T. Ještě mrkneme, kdo pak dneska slaví narozky. Je Karel Kovanda, diplomat, taky Rudolf Hrušinský mladší herec, britská herečka Kate Winslet anebo americký herec Jesse Eisenberg. Gratulujeme. Posíláme pozdravy i vám, co máte důvody k oslavám, třeba právě narozeniny, tak všechno nejlepší. Rady Mental Weekend, za chvilku Jason Derulo a taky Pets and Small.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Fats and Small, Feels Good. A rok 1999 za námi, 7 hodin 29 minut. Pojďme na zprávy, kouknem, co je nového, přichází Katka.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
6: Přeji hezké pondělí. Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za víc než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili, v terénu byly desítky policistů. Akce proběhla bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, ex-prezidenta, dramatika, disidenta a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes dopoledne ve Valčtejnské zahradě odhalí jeho pamětní desku. Dnes začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Získala jej lídrině venezuelské opozice Machadová, která později Trumpovi svou medaili věnovala. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 2025-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Lionu Pavel Šulc, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme taky omrknout dopravu. Pozor si dávejte na dálnici D1 na 203. kilometru. Je to na sjezdu směrem od Vyškova, tady stojí porouchané osobní auto D52, kilometr 22,5, směrem z Pohořelic na Brno. Tady stojí v jízdním pruhu porouchaný osobák, dávejte velký pozor. No a ještě mrkneme na nepojízdný auto, který je na 176. kilometru dálnice D1 směrem od Brna na Prahu, tak na to dávejte majzla. Ještě vidím na trase z Uherského Hradiště směrem na Brno a na obchvatu Slavkova u Brna. Tady máme asi 1,5 kilometru dlouhou kolonu. Provoz hustý v centru Brna, už tam odstartovala ta radní dopravní špička, tak se obrňte trpělivostí. Koukám u těch Holubic, tady máme kolonu v pravém pruhu ve směru na Brno, tak opatrně. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly ukázat dnes 22 až 24 stupňů Celsia a mělo by být jasno zítra 23 až 25. Ve středu ještě sluníčko, teploty 22 až 24. Ve čtvrtek už se má zatáhnout. Teploty ale ještě stále kolem těch 21, 22 stupňů, no a v pátek to má dorazit. 16, 17 stupňů v noci, teploty kolem 7 stupňů Celsia.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz

0: Bosonového v Brně.
1: Vyrážíme do Bosonoch, přátelé, historická skládka v brněnských Bosonohách se proměnila v zelený park s rybníkem. Ano, městská část Brno Bosonohy dokončila jednu z významných investic do veřejného prostoru posledních let. Vznikl tady přírodní park s vodní plochou bosonovského rybníku, obnovenou památkou a novými zázemím pro odpočinek. Lokalita prošla čtyřletou proměnou a vyšla na 13,2 milionu korun a podle obrázků to tam vypadá naprosto nádherně. Nová vodní plocha, krásně takový můstek, můžete se kouknout do vody, kamení, čistá voda, no paráda. Tak. Zdravíme do Bosonoch, určitě se tam zajedeme podívat. Sigala před námi, bude tu Milky, taky Paps, anebo Real McCoy.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jelibo DJ

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
2: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
1: A kde to najdu?
2: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
1: A nemáš nějakou slevičku?
2: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
7: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
16: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
17: Free Radio 107

0: Ariel McCoy, Come and Get Your Love, rok 1995, máme 7 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Máme taky mrknout, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
0: Pojďme mrknout taky na muziku. Katsa a jeho Tutti Frutti. Rád bude Griffin anebo Macarena. Přátelé, jedna aktuální dopravní. Ve Slatině, Hvězdoslavova ulice, je to ve směru do centra. Tady došlo ke střetu tří osobních aut. Zdržení asi 10-minutové, je to velmi čerstvá dopravní nehoda, tak na to dávejte pozor. Za chvilku mrkneme na podrobnosti.
2: Free Radio 107

0: Robbie Williams, Love My Life, 8:05. Jdeme omrknout dopravu, máme tu několik problémů.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: V prvé řadě dávejte pozor, Hvězdoslavova ulice je to ve směru do centra, došlo tady ke střetu 3 osobních aut, zdržení asi 10 minut, no a pozor ještě na nájezdu z Bráfovy směrem na Žabovřeskou, tady havarovala 2 osobní auta, zdržení nárazové. Buďte opatrní, kdyby cokoliv od vás, zavolejte nám hlavně lehkou nohu na plynu i na brzdě. Máme tu nahlášení.

0: Ten velmi hustý provoz i dokonce na D52 někde na úrovni Syrovic vás zastaví kolona, kdo jede ve směru na Brno, tak pozor na to. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, ozvěte se buď přes naši apku, anebo na normálně klasika na telefon.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 12 stupňů, odpoledne 22 až 24 a mělo by být slunečno.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: I'm a fireball.
1: Fireball, tohle byl Pitbull a John Ryan, máme 19,5 minutky po 8. Pojďme se podívat, co nás dneska na Free Radio čeká. Co si můžete odnést za výhru? Tak rozhodně dneska dobře poslouchejte, objeví se nám double. Od 7 od rána se zatím neobjevil, ale on tam někde bude. Dva stejný hity, hezky hrající po sobě. Jakmile tuto situaci zaregistrujete u nás ve vysílání Free Radio, volejte studio 790 107 107 a vyhráváte zážitek a baštu. Zážitek v podobě dvou hodin kulečníku z biliard klubu Yellowfish v Kohoutovicích a k tomu pizzu gratis. No a potom taky mezi 10. a 11. nás čeká tajemný film. Tady mám pro vás za uhodnutí dvě volné vstupenky na Hvězdárnu Brno za darmiko. Tak se těšte.
2: Roman Koloděj. Roman Koloděj. Free Radio.

0: Karenka a Los Del Rio. Rok 1993, vzpomínkový hit. 8 hodin 30 minut a půl minutky k tomu. Pojďme na čerstvé zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezké ráno. 70-letý muž z Brna včas přerušil práci na pozemku, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil totiž na zrezivělý předmět a domníval se, že by se mohlo jednat o válečnou munici. Svoje obavy zatelefonoval na služebnu městské policie. Hlídka v zápětí od jeho bystrcké chaty potvrzovala do vysílačky, že v hlíně skutečně leží pravděpodobně minometný granát. Strážníci muže doprovodili do bezpečné vzdálenosti. Policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách dnes projedná vláda. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení platformy i odbory. Kvůli bouřlivým studentským protestům bude dnes částečně či zcela zrušena výuka na 400 až 500 středních školách ve Francii, oznámil to ministr školství. Od vypuknutí demonstrací bylo podle něj vypáleno či vyplněno celkem 24 školních zařízení. Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou dnes program 8. kola Tip Sport Extraligy. Kometa zvítězila ve 3 z posledních 4 zápasů. Ten dnešní začne na půdě Motoru v 17:30.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout, jak to vypadá s dopravou. Kdyby náhodou jste věděli o dalších komplikacích, tak neváhejte se nám ozvat. Vidím v Brně na nájezdu z Bráfovy ulice na Žabovřeskou. Tady havarovala 2 osobní auta. Očekávejte zdržení a podobně to vypadá taky ve Slatině. Vězdoslavova ulice, je to ve směru do centra. Tady došlo ke střetu 3 osobních aut, zdržení minimálně nějakých 10 minut. Kdo jede aktuálně trasu Uherské Hradiště Brno, tak Slavkov, tady máme zaštosováno 1,5 km dlouhá kolona. U těch Holubic tady taky postojíte, no a koukám se, jak vypadá cesta po D52. Vidím, že těsně před Drajhradem vás zastaví drobná kolona, je to těsně před exitem 9 Popovice. Mezi Želešicemi a Modřicemi teď aktuálně dlouhá kolona. Pozor na to.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota venku aktuálně ukazuje 12 stupňů, odpolední maxima 22 až 24.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Doktore, doktore, pojďte sem. Co se děje? Já necítím svoje nohy. A to je normální. Napříjmu vás vždycky opláchnou.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Evropa. Máme 8 hodin 40 minut. Čas na čerstvé kinonovinky. Ty nejčerstvější má pro vás připravené Janča Houbová, která nám aktuálně představí, na co doporučujeme vyrazit do kina. Tak nastražte uši. Free Radio, Free Radio,
1: novinky v kinech. Komediální drama Digger, to je nový satirický snímek, který představuje Toma Cruise v nečekané roli excentrického a vlivného magnáta Diggera Rockwella. Když tento ambiciózní miliardář neumyslně odstartuje globální krizi, nezbývá mu než rozehrát absurdní a riskantní hru s cílem přesvědčit celé lidstvo, že právě on je jeho jediným zachráncem. Černá komedie katastrofických rozměrů kombinuje precizní vizuální styl s kousavým humorem a slibuje originální podívanou plnou bizarních situací i skvělých hereckých výkonů. Tak se vydejte do kina na komediální drama Digger.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.

0: sériové číslo a my ti je vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Technologie naživo, biznis osobně.

0: Kadíré Expo MSV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Free Radio 107 FM.

0: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: Jsou zadará. Double Fríčka. Poslouchej Free Radio po celý den. Vychytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107. A 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Golden Boy, Synovic Sebastian. Z roku 1995 v 8.58. To je aktuální čas.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A pojďme v rychlosti ještě omrknout, kam vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Miminí divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip v Café in the Ghetto v 16 a v 17 hodin. Slavný muzikál Bídnici uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
2: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
0: A startujem, blíží se 9. to znamená krimi zprávy. Za chviličku mrkneme za strážníky městské policie i za brněnskými kriminalisty. Jack Style za chvilku. Já to bude taky Dominika Mirgová a Kali. A nebo Liar Iwana z roku 1999. Roman s vámi. Až do pravého poledne.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: za námi Sigma, Nobody to Love, máme 9 minutek po 9, pojďme mrknout na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Dávejte pozor, v Hradecké ulici je to odbočky na Řečkovice, směrem na Svitavě, dávejte pozor, je tady nepojízdný osobní auto. Další problém z Bráfovy ulice na Žabovřeskou, kdo jede, tak tady je Havarovladově osobní vozidla. Očekávejte zdržení, no a pozor, Slatina, Hvězdoslavova ulice, je to ve směru do centra, došlo tady ke střetu celkem 3 osobních aut na místě policie České republiky. Buďte opatrní na cestách, kdyby cokoliv, ozvěte se buď přes naši apku, anebo taky po telefonu můžete zavolat od Holubic, kdo jede aktuálně po dálnici D1 ve směru na Prahu, tak pozor, tady si obrňte trpělivosti, je tady kolona. Ještě mrkneme taky na Lipůvku, vidím, že Lažany, Lipůvka projedete bez komplikací, ale pozor si dávejte, kdo jede aktuálně od Lipůvky směrem na Brno, tak po odbočku na Kuřim tady máme nahlášenou drobnou kolonu zdržení, ale tak na 3 minutky. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota stoupá nahoru, aktuálně venku měříme 13 stupňů, odpolední maxima 22 až 24.
1: Free Radio. Hudební noviny.

0: Musica Italia, Colors, un ragazzo, una ragazza, 15 minutek po deváté, pojďme na Krimi zprávy na telefonu, připravený pan Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio, horká linka.
2: Dobré dopoledne posluchačům i do studia Free Radia. Projevovat sympatie k nacismu je naprosto nepřijatelné a dvěma mladým mužům v Brně to dala v sobotu v noci jasně najevo i hlídka městské policie. Po 15:45 přijížděla se staženými okénky na pravidelnou kontrolu prostranství před hlavním nádražím, když na ostrůvku uviděla 32-letého a 33-letého muže. Nejprve zakřičeli nadávky a potom hlasitě a zcela zřetelně nejméně třikrát provolávali nacistické pozdravy. Mladší z nich u toho zvedal taženou pravici. Strážníci proto odstavili služební automobil a spěchali za nimi. V tu chvíli už oba muži čelili důrazným výtkám silně nespokojeného svědka. Za jejich chováním vynadal a upozorňoval je, že jeho předci kvůli obraně svobody proti nacistům bojovali. Dvojice před přicházející hlídkou tvrdila, že pouze mávala odcházejícím kamarádům. Na to rozčílený čtyřicátník odpovídal, že jsou oba muži zbabělci, kteří se ani neumí postavit čelem ke svým skutkům. Strážníci měli za to, že se dvojice mohla dopustit trestného činu. Mladíci navíc hlídku neustále uráželi a odvolávali se na blízké přátelství s jedním ze současných poslanců. Strážníci oba podezřelé muže předali policistům a hrozí jim vězení. Přeji pěkný začátek týdne a příjemný poslech Free Radia.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Na straž uši. Tahle novinka z

0: Avicii, Dan Tominsky, Hey Brother, 9.23. Pojďme na další krimi zprávy. Tentokrát se, přátelé, připravíme na zítřek. Zítra kolem výstaviště bude docela dusno. Startuje tam strojírák, tak se na to podíváme, jak jsou na to připraveni i brněnští policisté.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Dobré dopoledne. Pokud se zítra ráno chystáte do Brna autem, počítejte s hustším provozem v okolí výstaviště. Začíná totiž mezinárodní strojírenský veletrh, který do moravské metropole každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Policisté budou od časných ranních hodin dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Řidiče žádáme, aby dbali jejich pokynů a počítali s možným zdržením. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Aktuální obsazenost je možné sledovat na webu výstaviště. Pokud můžete, zvažte i cestu městskou hromadnou dopravou. Vyhnete se hledání parkovacího místa a možným kolonám v okolí výstaviště. Přeji pěkný den a naslyšenou.

0: Zpátečka Frýlária. Zpátečka Frýlička. 1999.
1: I wanna. I wanna.

0: 9 hodin 29,5 minutky, aktuální čas, čas i na zprávy. Mrkneme, co je nového, přichází opět Katka.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké pondělí. Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za víc než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili, v terénu byly desítky policistů. Akce proběhla bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, ex-prezidenta, dramatika, disidenta a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Senát dnes dopoledne ve Valčtejnské zahradě odhalí jeho pamětní desku. Dnes začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Získala jej lídrině venezuelské opozice Machadová, která později Trumpovi svou medaili věnovala. Klub sportovních novinářů dnes v Praze oznámí výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony 2025-26. Po podzimní polovině vede ofenzivní záložník Leon Pavel Schulz, který tak má nakročeno k obhajobě prvenství.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme se podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou, kde pak máme komplikace na D1 212 km. Je to od Vyškova na Brno, tady v levém pruhu máme havárku dvou osobních aut. Nehodu vyšetřuje policie na místě, doprava zpomaluje, dávejte na to pozor. Ještě vidím Černovická ulice, je to u sjezdu z Ostravské, blokuje provoz nepojízdný nákladňák. Na D52 km 22 tady stojí porouchané auto a pozor, Hradecká ulice je tu u odbočky na Řečkovice směrem na Svitavy. Dávejte pozor, nepojízdný osobák. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty odpolední maxima dnes 22 až 24 stupňů, k tomu sluníčko. Teplota aktuálně v centru se pohybuje kolem 14.
4: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: vysílání. Vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Free Radio 107

0: Zalevil James High, Bobby Harvey, Waterfall. 9 hodin, 40 minut. Co nás čeká? Za chvilku, no tajemný film samozřejmě. Lupeny na Hvězdárnu Brno, gratis stačí jenom uhodnout. Tak dobře, poslouchejte, za chvilku prozradíme první nápovědu.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Dneska to bylo trošku složitější, tak proto i nápověda, přátelé, tohle je double. Double fríčka. Tak kdo si bude zaskotačit na kulec a pizzu k tomu? Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Ahoj, Jirma, to je Jirka.
0: Nazdar, Jirko, díky, že posloucháš. Kde pak posloucháš?
1: Aktuálně v Líšni.
0: Aktuálně v Líšni. V rámci práce nebo máš volníčko dneska?
1: Práci.
0: Tak ať to hezky utíká, musím pogratulovat. 2 hodiny kulečníků, biliard klub, Yellowfish, Kohoutovicích a k tomu pizza zadarmo. Tak doufám, že vezmeš partu kámošů, anebo to, jak to uděláš, bude babinec, nebo budou chlapi?
1: Vezmu manželku a asi jako rodiny.
0: Jo, tak. No, udláte si rodinnou party, krásný. Tak, moc gratuluju, poukázka je tvoje, vydrž na telefonu, nepokládej, prosím. Přátelé, takhle vypadá double. 2 hity hezky po sobě, úplně stejný. Jakmile tato situace nastane, tak někdy i s nápovědou, někdy bez nápovědy. Double jsme nadělili, zítra budeme nadělovat zas.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Tajemný film. Už za chvíli.

0: Roger Sanchez na Free Radio, 9 hodin 54 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Novinky, tohle je Boris Brejcha z Hitpošky. Chris Cross, Amsterdam, Willy William. A tohle je legenda, Millennium, pecka z roku 2006. Lucky Twice. To znamená, 10. se blíží a měli bychom rozjet tajemný film a já ho jdu nachystat. Tak pozor, za pár minut první nápověda.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film. Na Fírady.
1: Tajemný film. A jdeme na to. Přátelé, dnes tady mám snímek, který jsme za celou dobu ještě nikdy nehledali. Mám tady pro vás připravené Německo, novozélandské, životopisné, romantické, kriminální drama. Chtěl bych vidět, jak se dá skloubit romantické, kriminální drama. Ale jo, asi to šlo, protože procentuální hodnocení je celkově vysoké, takže žádný Bčkový film, ale Ačko určitě. No a tenhle ten snímek pochází z roku 1994. Takhle zní první nápověda. Další za pár chvil. Teď novinky. Free Radio. Hudební novinky.

Adam Fleck na Free Radio. Pojďme na nápovědu číslo 2 z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, v kinech byl promítán tento snímek pouze v britských. Miramax ho uvedl 14. října roku 1994 do kin. U nás se nepromítal, k nám se dostal později, samozřejmě na VHS-kách, poté až na DVDčkách a tak dále. Celosvětová premiéra proběhla 8. září roku 1994 na filmovém festivalu v Benátkách. Pojďme se ještě podívat, kolik má tento film na svém kontě ocenění a vidím, že tady je nějaký... Byl nominován například na udělování cen Academy Awards, tady to zůstalo u nominace roku 1995, taky Los Angeles Critic Choice Awards, nejlepší film, taky jenom nominace. Vítězství tady je Venice Film Festival, Stříbrný lev za nejlepší režii, tu získal jeden z režisérů, a Toronto International Film Festival, cena Metromedia, tady vítězství. Tak to by mohlo stačit. Dvě nápovědy venku, třetí za chvilku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na nápovědu číslo 3 z tajemného filmu na Free Radio. 10.22, aktuální čas. Přátelé, časopis Time zařadil tento film mezi top desítku v roce 1994. Herečky, který zde hrají hlavní roli, tak si ty role tak zamilovali, že dokonce se těmi filmovými jmény oslovovali i mimo natáčení. Skončilo natáčení, ale stále se říkali a byli vžití do té role tak neuvěřitelně, že si říkali i filmovými jmény. Ještě vám můžu prozradit, že hlavní herečka, která tady hraje hlavní roli, byla obsazena do role 2 týdny před začátkem natáčení. A většina obsazení byla vybrána podle fyzické podobnosti k postavám, které hrály. Tohle byla nápověda číslo 3. Čtvrtou poslední dáme za chvilku.

0: Lucky, a Lucky Twice. Máme 10 hodin 29,5 minuty aktuálně. Kdo pak dneska slaví? Elišky, Eliška Zemlejná. Tak všem, ať už Zemlejná nebo ne Zemlejná, posíláme velký pozdrav, pokud nějakou Elišku máte ve vašem okolí, popřejte. No a my se jdeme podívat aktuálně na čerstvé zprávy. Katka připravuje bleskovky.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji pěkné pondělí. Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Celodenní blok akcí má dnes na programu Brněnské divadlo Husa na provázku. V 17 hodin 11 minut se koná shromáždění na Moravském náměstí u sochy Jošta. Na podvod s placenými SMS-kami se v minulých letech nachytala celá řada lidí, ale také poslanci. Upozornil na to youtuber Janek Rubeš na svém kanálu Kluci z Prahy. Nechtěné předplatné 99 korun týdně uživatel aktivuje ve chvíli, kdy chce na internetu například stáhnout dokument, využít nějakou službu nebo načíst QR kód. Dostane se na stránku požadující telefonní číslo a následně obdrží SMS. Jejím nepozorným potvrzením může odsouhlasit placené předplatné. Babí léto vydrží v Česku, zřejmě do čtvrtka bude až 24 stupňů, v pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou dnes program 8. kola Tipsport Extraligy. Kometa zvítězila ve třech z posledních 4 zápasů. Ten dnešní startuje na půdě Motoru v 17.30.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně, kdyby cokoliv od vás, klidně nám zavolejte. Židenice, Černovická ulice, je to u sjezdu z Ostravské, blokuje provoz nepojízdní nákladák. D52, kilometr 22, je to v směru na Brno. Tady stojí porouchaný auto a jinak nic. Provoz aktuálně, průjezd bez komplikací, koukám akorát na dálnici D1 u Holubic. Tady máme kolonu v pravém jízdním pruhu, kdo jede ve směru na Brno. Na Brno je to od exitu 210 až po exit 203 Brno východ. Na D2 taky postojíte od Olympie. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
4: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové? Teploty, jak říkala Katka, do čtvrtka vydrží. Teploty až kolem 22 nebo 24 stupni Celsia. V pátek se má ochladit. Noční teploty a brzké ranní teploty kolem 7 stupňů Celsia. Denní maxima by měly být kolem 16. Do čtvrtka ještě 22 až 24.
7: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na to, jdeme do finiše, tajemný film, přátelé. Tak dobře poslouchejte. Mám tady pro vás poslední nápovědu. Po ránu jsme mluvili o tom, kdo dnes ze slavných osobností má narozeniny. Ano, mohli jsme hledat Titanic. Proč? No, protože Kate Winslet dneska slaví 51. narozeniny. Herečka a zpěvačka. A já vám můžu prozradit, že tohle je filmový takzvaný debut právě herečky Kate Winslet. Je to úplně její první filmová role. Od té doby se z ní stala velmi žádaná, úspěšná herečka, obsazovaná ve spoustě dalších filmů. Tak, Kate Winslet a ještě Melanie Lynskey tady hrála hlavní roli. A Kate Winslet. Tak, kdo pak ví?
0: Tajemný film.
1: Dneska je to složitý, ale snad najdeme majitele nebo majitelku. Dvou lupenů na Hvězdárnu Brno. Kdo pak se dovolal, zeptám se. Dobrý den. Někdo to položil. Nechce. Nechce vyhrát. Tak já vám dám ještě pár vteřin. Dáme přesně 30 sekund.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
0: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tak nakonec máme na telefonu Zuzku. Zuzi, zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se máte?
3: Dobře, jak pondělko dobře.
1: No, právě na to se chci zeptat, jak zvládáte pondělky? Jakože každý říká, ježišmarja, potom víkendu, pondělí do práce. Máte to podobně, nechtělo se?
3: Je
1: nebo...
3: to asi jedno.
1: Je vám to jedno. Ale přece jenom, kdyby dneska byl pátek, je to asi ta atmosféra a nálada o něčem
3: no,
1: jiným,
3: tak
1: že?
3: Určitě. Ale tak jsou odpočatá z víkendu, takže...
1: Tak to je dobře.
3: A ještě jsem se dovolala.
1: A ještě, vyhrajete a tak to bude lepší pondělí pro vás. Tak, pojďme se o to snažit. Jaký jsme to hledali dnes? Tajemný film, prosím.
3: Nebeská stvoření.
1: Nebeská stvoření. A to je správně. Ano. Nemáte vůbec zač. To musí naplánovat ještě některý den, kdy vyrazíte na Hvězdárnu Brno, protože máte u nás dva lupeny gratis.
3: Děkuju.
1: Nemáte zač. Vydržte na telefonu, prosím. No a přátelé, tajemný film je tu každý všední den. I zítra budeme nadělovat.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: i CD Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
13: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
17: Free Radio 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: A jeden rychlý zkazí. Nazdárek, prosím tě, zahrej. Die Alone. Bude to pro naši Elišku sdílen, nevím, která slaví dneska svátek. A teď nevím, jestli je to Eliška z Jindřichova Hradce, ale bude to pro ní. Díky, napsal Tomáš. Tak všem Eliškám, co poslouchají. I právě tady od Tomáše Elišce posíláme výbornou pecku K391 Die Alone. Za chvilku i Miranda.
4: Free Radio, Free Radio, to

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1999.

0: námi Miranda Vamos La Playa. Z roku 1999, přesně za minutku, je tu 11. dopolední a my mrkneme na teplotu. Pěkně nám to poskočilo venku, už 18 stupňů, odpolední maxima 22 až 24. A jeden problém, u Lipůvky, tady vidím teď bouračku, přátelé, dávejte na to pozor. Záchranáři, odklon dopravy z Lipůvky na komunikaci na Malhostovice. Tady vážná dopravní nehoda, dávejte na to pozor. Pokud se nepletu, měly by tam být nehody osobního vozidla s nákladňákem. Projíždí se Kyvadlově, v obou směrech čekejte kolony, na místě záchranka a policisté. Velmi opatrně. Přesný čas 10.59 a 40 vteřin k tomu.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A nová muzika připravená Galantis, 1, 2, 3, 4. Pretty Woman, tohle je Aztek a Pitbull. A dáme taky Vanguard, no a za chvilku celebritky, za kým asi půjdeme, to je vám jasný. Co se odehrálo o víkendu, jaká zpráva obletěla celou Českou republiku a nejenom Česko, ale taky Polsko. Eva Farná, asi víte, tak se na to mrkneme trošku podrobněji.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
2: Free Radio 107 FM.

In my living room máme 7 minutek po 11. dopolední. Mrkneme za Evou Farnou a taky Adriana Sobotová prozradila, jak se daří Luďku Sobotovi. Už se neobjevuje ani na divadelních prknech a můžu vám říct, přátelé, mám pro vás výborné zprávy. Luděk Sobota si opravdu užívá svého důchodu. Tak držte vlnu. Free Radio. Hudební noviny.

0: za nami Annie Mary a Little Mix. 16 minut po 11. Jdeme na celebritky.
1: Celebrity show. Na Fíradio.
0: Přátelé, Luděk Sobota už dávno vyměnil divadelní prkna za klid a pohodu. Zatímco dříve rozesmíval davy, dnes baví především svoji manželku Adrianu Sobotovou, která se z důchodu svého manžela velmi těší. Pro jeden rozhovor prozradila, jak legendární komik tráví své dny, proč je ráda, že už nemusí prožívat jeho pracovní stres, no a co podle nich stojí za jejich neuvěřitelným 45-letým dlouhým manželstvím, tak je to teď už pohoda, kterou si užívá Luděk Sobota. Užívá si volnosti, chodí do blízkého baru, který mají kousek od bydliště, tam je údajně nejšťastnější, řekla se smíchem Adriana. Tam by mohl být klidně každý den. Byl spíš introvert, teď je rád, že nemusí dělat vůbec nic, i když já se ráda občas objevím na nějaké společenské akci, tak Luděk zůstává doma. Myslím si, že užívá si svého důchodu a tak by to mělo být. Přátelé, tak Luděk se má v pohodě. Byly tady nějaký obavy o jeho zdravotní stav. Nemusíte se vůbec ničeho bát. Je naprosto v klidu a v pohodičce, užívá si zaslouženého důchodu. Za chvilku Eva Farná, teď ale Galantis, bude tu Pnau a taky Vanguard.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Gimme, Vanguard za námi. 11.29, čas na zprávy. Katka připravuje bleskovky.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. 70-letý muž z Brna minulý týden včas přerušil práci na pozemku své bystrecké chaty, když se snažil vykopat ze země pařez. Natrefil na válečnou munici, přivolal strážníky, kteří zajišťovali prostor a policisté i s pyrotechnikem nález odborně zabezpečili. Pokud se zítra chystáte do Brna autem, počítejte s hustším provozem. Na výstavišti totiž začne mezinárodní strojírenský veletrh. Pokračuje policijní mluvčí David Chaloupka.
5: Policisté budou od časných ranních hodin dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly.
4: Tolik varování pro řidiče před zítřejším komplikovanějším provozem v Brně. Německo poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě 1 miliardy eur a dodají také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur. Oznámil to spolkový kancléř Friedrich Merz, který přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. 30-letý kanonýr Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak jdeme taky omrknout, jak vypadá aktuálně provoz na trase, kdo jede z Brna na Svitavy, tak u Lipůvky jsou stále záchranné složky u nehody osobáku a nákladňáku. Projíždíme Kyvadlově a štosuje se nám to tam, tak na to dávejte pozor. Ještě Černovická ulice u sjezdu z Ostravské blokuje provoz nepojízdný nákladňák a pozor, Porgesova ulice, tady stojí porouchaný osobák. Buďte opatrní na cestách, kdyby cokoliv, zavolejte nám nebo přes naši aplikaci nám můžete rád vědět hlasovkou.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů ukazuje teploměr v centru Brna odpoledne 22 až 24. Takovéto teploty a sluníčko by mělo vydržet minimálně do středy. Ve čtvrtek se zatáhne teploty 21 až 23 stupňů. Od pátku klesneme s teplotami na 16 až 18.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Důležité upozornění. Děcka, umývejte si ruce, jinak chytnete žloutenku. Na tu sice neumřete, ale na infekčním nemají Wi-Fi a to nepřežijete.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Leon Age, Astronomia nebo Go Home. Jdeme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Free Radio.
0: Přátelé, Eva Farná. Co se dá dělat? Co se dá dělat? Oznámila konec. Ano. Finish. Oznámila nečekanou zprávu ze svého soukromí s manželem Martinem Chubotem, se po letech společného života rozešli. Zpěvačka s hudebníkem přiznala, že svůj vztah v posledních letech se snažili zachránit, ale nakonec dospěli k rozhodnutí jít každý svou cestou. Po téměř 20 letech přátelství a 13 letech společného života jsme se před několika měsíci rozhodli, že se rozejdeme. Zůstáváme milujícími rodiči a rodinou, která nás bude vždycky spojovat, uvedli ve společném prohlášení. Přátelé, tak hlavně, že ta rodina ale zůstane kompletní. To je důležitý. Pro děcka, všecko pro děcka. 11.43, Fly Project Mandala, Meghan Trainor, za chvilku Silver.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Free Radio 107 FM.

0: Meghan Trainor, 11 hodin, 52 minut, čas na bankovku.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Hledáme ji docela už dlouho, že? Peťo, ahoj.
2: Ahoj, já snad myslím, že i 4 týdny.
0: No,
2: je to možné?
0: Respektive hledáme toho majitele. Těch majitelů se nám tady ozývalo po celou dobu spoustu. Tady vidím Marek, Slávek, Zdeněk. Ještě tady mám papíry z minula, taky tam byli další lidi. A my zdravíme na telefonu Slávka. Nazdar,
2: Slávku, ahoj.
3: Nazdar, tady Slávek.
0: Nazdar, Slávku, jak se máš?
3: Dobře.
0: Tak to rádi slyšíme.
3: Krásně, tak.
0: Je pravda. Venku nádherný počasí, ještě do poloviny týdne to má vydržet. Tak si doužívejme. Slávku, ty jako majitel toho 5 litru by si měl znát. Hezky sériové číslo té bankovky zleva doprava. Můžeme jít na to?
3: Ano.
0: Tak povídej, jaký je první číslo na té bankovce?
3: Tak, první číslo je 0.
0: 0, tam je... Tak, pomaličku, hezky jdeme na druhé.
3: Druhé číslo je 7.
0: 7. Tak nikam nespěcháš a to je dobře, to je super. Třetí číslo známe.
3: Třetí je 9.
0: 9. Ano. Čtvrté.
2: Čtvrté číslo nám pozrať.
3: Zase 0.
0: Zase 0. Tak, pátý číslo je jaký?
3: 1.
0: 1. Tak.
2: Jsme
0: tak nějak ve finiši. No.
2: Tak. Budeme ti držet palce.
0: Takhle na začátku pracovního týdne vyhrát 5 000 korun. Já bych ten týden měl hned o to lepší.
2: Že jo?
0: No.
2: Tak je krásný bonus k výplatě.
0: Pravda, to je pravda. Kdy máš výplatu? Už měl nebo 15.
3: No, to bude až koncem měsíce.
0: Koncem měsíce. Tak těch 5 litrů by se hodilo. Dobrá tedy. Tak. Pojď nám prozradit poslední číslo na té tvojí bankovce. Jaký si myslíš, že by tam mělo být?
3: Já bych si tipnul do třetí se všeho dobrého zase 0.
0: Zase 0?
2: 0. 0 je nic.
0: Děláš, to je pravda. Děláš si nějakou evidenci čísel, které ještě zbývají?
3: Ano.
0: A kolik těch čísel tam je?
2: Co ještě
3: dvě by měly být.
0: Dvě by měly být, jo? A proč zrovna 0?
3: No tak jsem si říkal, do třetí se všeho dobrého.
0: Že by bankovka...
2: Obsahovala 3 nuly?
0: Tolik nul? Člověče.
3: No.
2: Tak on ten 5 litr taky, že jo? Máš 5 000 korun, máš taky 3 nuly, že jo?
3: No.
2: Těch nul je tam.
3: Koneč... No, nulu mám zatím na účtu, tak...
2: A on je dobrý,
3: jsem si říkal.
0: Dobrý borec. Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
3: 0.
0: 0. Je tam 0!
3: Tak už nemám teda 0 na tom kontě teda.
0: Slávku, je pravda, litrů. Už ti tam přistává 5 000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty
2: gratuluju,
0: získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
3: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
3: Že jednou na nákup a bude utraženo.
0: Nebo jednou natankovat.
3: No to ani nemůžu.
0: Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku. Soutěžil si velmi pravidelně. A patří ti vítězství. Máš ho tady u nás. Vydrž na telefonu, nepokládej.
3: Ano, díky moc.
0: Není zač. Tak to padlo. A já jsem to tušil. A mně se o tom dneska zdálo, člověče.
2: Jo. To by se zdá o práci?
0: Ne.
2: Bys jsi měl napsat jako přes čas.
0: To je pravda. Abych se měl taky tak dobře, no jako naši posluchači. Tak přátelé, pokračujeme, teď už Peťa, střídačka, pojďme se ještě podívat na muziku, jaká nás čeká, bude například Timmy Trumpet. Ale ještě jsme neodehráli zpátečku, tak tu si dáme, bude tu Silver. Každopádně, jděte se nádherně, zítra se těším zase v 7 ráno.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free.

0: Teplárny Brno zahájily topnou sezónu, v níž poprvé pojede na plný výkon kotel na dřevní štěpku v Maloměřicích. Vytvoří nebo vyrobí zhruba 15% celkové spotřeby a výrazně sníží závislost teplárenské soustavy na zemním plynu. Palivo zajistí městská firma Lesy Brna, částečně z vlastních zdrojů, zbytek soutěží od dalších lesnických či dřevospracujících podniků. Teplárny za kotel zaplatily 2,7 miliardy korun, přičemž 1,7 miliardy získali z modernizačního fondu. Teď už Asták a DJ Koko na Free Radio.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: na Free Radio. Jaká další muzika vás čeká? Třeba ta od Dora a Chrise Browna. Zaspívá i Lady Gaga. Nebo spojení DJ House Cat a Ramis se k vaším uším chystá. Teď už ale zprávy s Katkou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezký den u zpráv. Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů. Policisté udělili za různé přestupky desítky pokut za víc než 200 tisíc korun. Některá auta zabavili. Akce proběhla bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí. Do brněnských ulic dnes vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední hry Václava Havla. Akci připravilo divadlo Husa na provázku jako součást celodenního programu k nedožitým 90. narozeninám dramatika, disidenta, politického vězně a pozdějšího československého i českého prezidenta. Dnes začíná týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Trump. Výbor nakonec upřednostnil lídrině venezuelské opozice Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala. V kádru české fotbalové reprezentace před zítřejším závěrečným zápasem probíhajícího srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slavie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu do Londýna odpojil.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Dobrou zprávou je, že se nikde nebourá. Pozor si dávejte pouze na D2 ve směru na Brno, zhruba od 3. kilometru si tady postojíte v koloně. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli byste, aby to věděli i vaši kolegové na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů aktuálně měříme tady v centru města Brna. Po celý den nás čeká spíše slunečné počasí. Zítra očekávejte teploty stejné jako dnes a opět slunečno.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Jdeme se společně podívat, jaké novinky máme v kinech. Ví to naši Janča Houbová.
2: V kinonovinkách tento týden je i vysoce hodnocená experimentální videoesej zkoumající proměny českého folkloru v digitální éře sociálních sítí s názvem Volklor. V hyperstylizovaném světě influencerů se tradice stávají nástrojem marketingu a komodifikace přetvořené v sezónní trendy, vizuální podívanou a virální obsah. Folklor je více než tradicionalistické pomrkávání směrem ke krojům. Folklor je Met Gala, folklor je pálení moreny, folklor je konzumace aspiku. A co si představujete pod pojmem folklor vy? Můžete vyrazit do kina na tento nový dokument nebo videoesej, chcete-li, s názvem Volklor.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A po majiteli stále pátráme.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
1: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
1: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopij, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Free Radio 107 FM.

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Na Free Radio právě roznívá Denzel ve 12 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Komolšrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A je taky nejvyšší čas si představit další muziku. Už za chvíli Klás. Budou to i David Guetta s Asherem. A pořádně můžete zakroutit prdelkama, i to bude Jacksony a Rafaela Cara, to vše a mnohem více na Free Radio za pár chvil.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ladíte vlno 107 FM, že za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema. Ten vám prozradí, co museli strážníci řešit zajímavého, tak si na to počkejte. Teď už ale Dubs a Nelly Furtado. Free Radio. Hudební noviny.

0: jsme doma a víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem.
2: Projevovat sympatie k nacismu je naprosto nepřijatelné a dvěma mladým mužům v Brně to dala v sobotu v noci jasně najevo i hlídka městské policie. Po 3:45 přijížděla se staženými okénky na pravidelnou kontrolu prostranství před hlavním nádražím, když na ostrůvku uviděla 32-letého a 33-letého muže. Nejprve zakřičeli nadávky a potom hlasitě a zcela zřetelně nejméně 3x provolávali nacistické pozdravy. Mladší z nich u toho zvedal nataženou pravici. Strážníci proto odstavili služební automobil a spěchali za nimi. V tu chvíli už oba muži čelili důrazným výtkám silně nespokojeného svědka. Za jejich chování jim vynadal a upozorňoval je, že jeho předci kvůli obraně svobody proti nacistům bojovali. Dvojice před přicházející hlídkou tvrdila, že pouze mávala odcházejícím kamarádům. Na to rozčílený 40-tník odpovídal, že jsou oba muži zbabělci, kteří se ani neumí postavit čelem ke svým skutkům. Strážníci měli za to, že se dvojice mohla dopustit trestného činu. Mladíci navíc hlídku neustále uráželi a odvolávali se na blízké přátelství s jedním ze současných poslanců. Strážníci oba podezřelé muže předali policistům a hrozí jim vězení. Přeji pěkný začátek týdne a příjemný poslech Free Radia.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Mega Boys na Free Radio. Jdeme na další muziku, jakáže se k vašim uším chystá. Už za chvíli to bude Marlon Hofstadt. Zazní Livingstone. Nebo Polina, teď už ale zprávy s Katkou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.

Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: poštát na Free Radio, omlouvám se za drobný technický problém, teď už je zprávy s Kačkou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně.
2: Přeji hezké odpoledne. Po více než roce prací na stavbě budovy ústavní lékárny v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je dokončená monolitická konstrukce budovy. Stavba za zhruba 419 milionů korun by měla být uvedena do provozu příští rok v květnu. Úřady a operátoři před volbami už pravidelně zabezpečují své systémy před kybernetickými incidenty. Bezpečnost budou zajišťovat standardním způsobem, podobně jako tomu bylo u dřívějších hlasování. Ministerstvo vnitra aktivuje technickou skupinu a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je připravený na spolupráci s jednotlivými aktéry. Konkrétní opatření ale úřady a firmy kvůli bezpečnosti a možným rizikům komentovat nechtěli. Španělský premiér Pedro Sánchez dnes vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládla ve Španělsku v posledních letech. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V úterý nastoupí v Portugalsku od 18:30 našeho času proti domácímu kádru. Ten už si zajistil první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jisté druhé místo a účast v listopadové baráži.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Na Brněnsku za Čebínem směrem na Chodčice se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Pozor i na Blanensku u Žernovníku směrem od Malé Lhoty odklízí hasiče naftu z vozovky a na dálnici D1 na 230. kilometru směrem z Brna na Kroměříž stojí na krajnici poruchané osobní auto.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 20 stupňů máme venku po celý den, nám bude svítit sluníčko a stejné počasí jako dnes očekávejte i zítra.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Linka jde na Free Radio, jdeme na burzu práce.
1: Free Radio, burza práce.
0: Hledá se do Brna geodet, zeměměřič s nástupním mzdou od 35 tisíc, požadují středoškolské či vysokoškolské vzdělání. Práce je v terénu i v kanceláři a jedná se o pozici hlavního geodeta. Práce obnáší i práce v oblasti katastru nemovitostí, jako zpracování geometrických plánů. Požadují znalost práce na počítači, také znalost grafického zpracování dat v programu MicroStation, no a řidičský průkaz skupiny B. Zaměstnanecké výhody jsou náborový příspěvek, stravenky, dovolená nad rámec zákoníku práce, 13. a 14. plat, také osobní ohodnocení, příspěvek na penzijní či životní pojištění a možnost i zajistit ubytování. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: Také se hledá do Brna pracovník či pracovnice úklidu s nástupním mzdou od 14 tisíc měsíčně. Pracovní místo je vyhrazeno zaměstnavatelem pro osoby s invalidním důchodem. Náplní práce je úklid společných prostor a také parkoviště. Nástup možný ihned a kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job. Free job na Free Radio.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
4: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
13: Free Radio 107,9.

0: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
3: Free Radio. Free Radio. 107 FM. Zpátečka Free Radio. Zpátečka.

0: náhodou na Free Radio ve 13 hodin a 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme také na muziku. Už za chvíli to budou Afrojack, Sia a David Guetta. Zazní Swedish House Mafia. Nebo Glockenbach, také startujte pe, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Lhář uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A hru Kapitán Skvělouš nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Zveme vás na Evropské dny konzervování, restaurování. Muzea, restaurátoři a odborné školy i po celé České republice nabídnou přednášky, komentované prohlídky a praktické ukázky. Můžete tak nahlédnout do míst, která jsou skryta pohledu běžného návštěvníka. Zapojí se také Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně, kde budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s průzkumem a restaurováním meče přezdívaného Moravský Excalibur. Od 12. do 18. října. Více na www.mck.tmbrno.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Ladíte vlnu 107 FM, já už vás za chvíli pozvu na Mezinárodní hudební festival Jazz Fest Brno. Nenechte si to ujít, teď už ale přehled novinek. Free Radio. Hudební novinky.

0: Fri Radio. Kamberazit.
1: Už tradičně se Mezinárodní hudební festival Jazz Fest Brno nezastaví ani na podzim. Těšit se můžete na velké jazzové osobnosti. Třeba dnes prozáří podzemí brněnských vodojemů Rizí hlas a violončelo písničkářky Doroty Bárové v doprovodu unikátního čtyřčleného ansáblu. Třeba 19. října se stane Villa Tugendhat svědkem světové premiéry nového intimního projektu Dana Barty a Roberta Balzara, při němž se propojí hlasy těchto skvělých hudebníků v doposud neslýchaném kontrapunku. Festival trvá až do 26. listopadu, jeho kompletní program najdete na jazzfestbrno.cz. Teď už další muzika.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Pátečka Fináde.

0: Aqua na Free Radio. Song z roku 1997 nám právě doznívá ve 14 hodin a 30 minut a to je nejvyšší čas si představit další muziku, jaká bude znít. Přichystáne Klas. Zazní Florida s Kešou. Následují i Italo Brothers, teď už ale zprávy, se kterými přichází Katka.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji pěkné pondělí. Česko si dnes připomíná 90 let od narození ex-prezidenta Václava Havla. Vzpomínkové akce po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech. Celodenní blok akcí má dnes na programu Brněnské divadlo Husa na provázku. 17 hodin 11 minut se koná shromáždění na Moravském náměstí u sochy Jošta. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli uspořádání protestu u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil území Ruské federace. Babí léto vydrží v Česku, zřejmě do čtvrtka bude až 24 stupňů, v pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Hokejisté Českých Budějovic a Brna uzavřou dnes program 8. kola Tip Sport Extraligy. Kometa zvítězila ve třech z posledních 4 zápasů. Ten dnešní startuje na půdě Motoru v 17.30.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme se taky společně podívat na silnice. Pozor si dávejte na dálnici D1 na 207 km směrem z Brna na Vyškov se střetla 3 osobní auta. Stále se ještě došetřuje dopravní nehoda na Blanensku u Žernovníku směrem od Malé nehody. Tady hasiči odklízí naftu z vozovky. Tak opatrně, kdyby cokoliv, volejte naši dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Také se jdeme podívat, jaké nás čeká počasí. Aktuálně v Brně máme 20 stupňů. Po celý den nám bude svítit sluníčko. I zítra očekávejte stejné počasí jako dnes.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno. Brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
0: Máme 14 hodin 32 minut. Jdeme na další muziku.
4: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Moje babička říkávala, někdy musíš obejmout i lidi, které nemáš rád, abys věděl, jak širokou jámu máš vykopat.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Kam vyrazit?
1: Kam vyrazit? Tak můžete vyrazit třeba na mezinárodní strojírenský veletrh. Ten se uskuteční v termínu od 6., tedy od zítřka, až do 9. října. Hlavním motem letošního ročníku je technologie naživo, biznis osobně. Pro návštěvníky je připraven i hlavní doprovodný program plný debat, různých fór, odborných přednášek a dalších akcí. A na jednom místě budete mít možnost porovnat automatizaci, robotiku a nové výrobní technologie, třeba se i seznámit s průmyslovou AI, digitálními dvojčaty, 5G či prediktivní údržbou v praxi, vyhledat nové obchodní kontakty či zjistit nové trendy v kontextu reálné výroby. Tak na to vše se tam můžete těšit. Taky nezapomeňte potom na to, že jakmile ten strojírák skončí, tak se nám na 40 dní v Brně uzavřou tunely, jak Pisárecký, tak Hlinky. Mějte to na paměti, každopádně, abych se k tomu vrátila. Užijte si strojírák, teď už další muzika.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
2: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
10: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
9: A kde to najdu?
10: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
9: A nemáš nějakou slevičku?
10: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
14: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
15: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
16: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
0: Free Radio 107

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To 7.

0: Matafix Big City Life z roku 2005 na Free Radio doznívají přesně ve 14 hodin a 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme na další muziku. Za chvíli už Felix je na šaus. Dáme si i novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 na www.freeradio.cz/top107 a postará se o ně Faruko. A přichystáno je taky spojení Jax Jones a Mnek. Za chvíli Lukáš Bartl. Já se těším opět zítra ve 12.
2: Free Radio 107 FM.

Je tu pokračování odpolední free party, za námi skladba Payback, o kterou se postarali Cheat Codes a taky Icona Pop, a teď už se o vás na free rádu budu starat já. Ano, 6,5 minutky po 15. hodině, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl a teď v odpolední free party, řekl bych, krásná sestava. Těším se na to, bude tady totiž horká novinka, Marbella Knights, Faruko a Juan Magan, a pokud jste poslouchali pozorně hit parádu 107 Fríčka a její poslední kolo, tak právě tato skladba se stala skokanem týdne a je to hrozně super, že vy sami jste si vybrali tu skladbu jako nejlepší z novinek a tím pádem teďka posílám do éteru s takovou malou zárukou skladbu, že vím, že se to bude lidem líbit. Takže Marbella Knights, k tomu taky za okamžik Rehab, Mufasa, Hype Man a Rainy, Believe Shooting Stars, objeví se v éteru taky Jax Jones a skladba Where Did You Go a další skvělé hity, které jsou pro vás automaticky připravené tady u nás na Free Radio. Jinak v odpolední free party potom věci jako Frajer nebo Loser, chytřejší než rádio, covery a remixy a všechny ty věci, na které jste zvyklí během free rádiového odpoledne. Ještě jednou všem, co ladíte 107 FM, pondělí v kalendáři pětka, tak doufám, že jste happy jak dva grepy a že si dneska užíváte už od rána vysílání free rádia. Free rádio, hudební noviny.

Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: frajer nebo loser?
1: Je tu další téma frajer nebo loser. Máme tady totiž amerického odborníka, který se pomocí AI dostal k dopisu nebo rozluštil část dopisu a byl to, přátelé, hodně starý dopis. Pokud se nepletu, někde z roku 1809. Podařilo se totiž rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona. Jehož obsah zůstával záhadou celkem 217 let. Je to docela zajímavý příběh. Adresátem psaní z roku 1809 byl francouzský generál Auguste de Marmont, který se v té době nacházel se svými vojsky v Dalmácii, zcela izolovaný od ostatních francouzských sil a jejich spojenců. Obsah dopisu se týkal pohybu vlastních i nepřátelských jednotek v situaci, kdy Francie válčila proti Rakousku. Napoleon generála informoval o pozicích a síle obou stran konfliktu. Současně vyzýval de Marmonta, aby se připravil na pochod a nenechal se zastrašit několika vojáky nebo nějakou obyčejnou lůzou. Připočtěte ještě dalmácký sbor, aniž bychom brali v úvahu zálohy organizované všude v Týlu, a uvidíte, že Rakousko bude okamžitě napadeno ze všech stran. Tenkrát to v tom dopise tak znělo, Rakousko se řítí do záhuby. Netrpělivě od vás očekávám zprávy, citoval přímo z Napoleonova dopisu deník The New York Post. Je to zajímavost, protože ten člověk, jakoby část dopisu byla známá, a ten americký odborník právě použil AI, aby rozluštila tu část, kterou nikdo dlouhý léta nemohl rozluštit. V tom dopise potom Marmontova armáda nakonec dokázala jakoby probít celou tu těžkou cestu z dnešního Chorvatska a přijeli na pomoc právě Napoleonovi porazit Rakousko v bitvě u Wagramu. Marmont byl na to povýšen na maršála a získal tak hodnost udělovanou vyšším generálům. Zatímco úvodní řádek Napoleonovy korespondence je v jeho rodné francouzštině, dalších 24 řádků je napsáno nesrozumitelnou směsicí symbolů, písmen a dokonce i čísel. No a pro historiky je rozluštění dopisu takovou malou senzací. Takže historikové teďka prožívají malý Vánoce, protože ten text prozrazuje, jak francouzský císař uděloval rozkazy krátce před polním a před polními taženími a před těmi důležitými bitvami. To znamená, že to je opravdu dost autentický text blízko těch významných bitev. Historici dlouho považovali Napoleonovo písmo a tuhle tu část, která má přibližně 1300 znaků, za nerozluštitelné. Nikdo na to nemohl přijít dlouhá léta, nikdo si na to netroufal. Existovala k tomu prý klíč, ale klíč k jeho dešifrování se totiž ztratil a tím pádem na to nemohli nijak přijít, a to celkem 217 let. Inženýr jménem Carter Church ze společnosti Sentinel One, která se zabývá kybernetickou bezpečností, prozradil, že k prolomení kódu nasadil systém GPT-6 Astra od OpenAI. Zajímavé přitom není samotné prolomování kódu, ale zajímavý je ten fakt, že Astra dokončila celý proces za pouhých 6 hodin. Jak vždycky říkám, AI, přátelé, jednou nás to tady všechny spolkne. Dobrý sluha, ale zlý pán, podobně jako oheň. Ale tyhle senzace jsou úžasné, protože 217 let se na to nemohlo přijít a teď už přesně víme, co v dopisech je napsáno. Takže palec nahoru.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.

0: 15. hodina 29. minutka, za námi celkem neslušná skladba, ano, musím to tak jako říct, byly to Digheads, Suck My Dick, Suck My a tak dále, ať už to s tou skladbou mysleli jakkoliv, tak si to dali do názvu, takže Digheads za námi a před námi doprava a počasí, ano, už za minutku máme 15:30, znamená to rychlý přehled o dopravní situaci v Brně a blízkém okolí a taky mrkneme na to, co si pro nás připravili pánové meteorologové. Z muziky na Free Radio za okamžik Eiffel 65, dáme si Bestiale. Jako další poletí do éteru Minelli Memories. A bude tady taky Mike Posner a jeho mega hit I Took a Pill in Ibiza. Odpolední pohodička u Frýčka, za okamžik pokračujeme dál s odpolední Free Party a teď rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Při pohledu na situaci v Brně silnější provoz očekávejte v centru, znamená to Koliště, znamená to ulici Křenovou, také Hlinky stojí, Knínská ulice ve dvou fázích, Gajdošova kratší zdržení okolo 5 minut a k tomu ještě kratší kolona na Žarošické ulici. Tohle všechno jsou ty místa, kde očekávejte zdržení. Komplikace hlásíte také na křížní dálnice D1 a D2. D2 příjezd do Brna směrem od Bratislavy, tam je delší kolona, stojí se tam někde od asi 5 až do 10 minut, takže tam určitě s tou ztrátou počítejte a podobné komplikace také křídení a silnice 152 u Modřic a v Modřicích jsou tam dlouhé kolony a dlouhé čekací doby. Mrkneme se taky na překážky opatrně na dálnici D1 204,5 km, je to směrem z Brna na Výškov. Tady stojí porouchaná dodávka, dávejte tam prosím vás pozor a počítejte se zdržením. Dálnice D1 195. km, je to u Brna ve směru na Prahu. Od Výškova tady blokuje krajnici nehoda osobního auta s kamionem. Počítejte s přerušovanou kolonou, která se táhne od 213. km. Dálnice D1, 201. kilometr, je to ve směru z Brna na Výškov. Tady stojí další porouchná dodávka, počítejte s komplikacemi a se zdržením. K tomu ještě informace z dálnice D1 na 195. kilometru, je to u Brna ve směru na Prahu. Tady blokuje krajnici nehoda osobního auta s kamionem, počítejte s přerušovanou kolonou zhruba od 211. kilometru. Další komplikace D1, 207. kilometr, je to z Brna na Výškov. Srážka 3 osobních aut, počítejte se zdržením v koloně, která ještě může narůstat. Tolik tedy aktuální zprávy z dopravy, situace na dálnici D1 velmi komplikovaná. Ze studia Free Radio přejeme šťastnou cestu, hlavně bezpečný dojezd a pokud máte další informace, využijte naší aplikaci nebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: Mrkneme se taky na počasí, teploměry v Brně aktuálně okolo 23 stupňů Celsia, takže počasí krásné, pohodové, na večer se nám ochladí, už kolem 20. tady vidím teploty na 19 stupních, no a noční teploty se propadnou někde až k 11 stupňům Celsia. Zítra očekáváme ale krásný den, ráno zpočátku dne mlha, později slunečno, během dne by nemělo být moc oblačnosti, teplotní maxima zítra opět mezi 22 až 24 stupni a zítřejší noční teploty padnou na pouhých 7 stupňů.
2: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
0: Bestiale. Teď už ale další muzika, skladba Bestiale, Eiffel 65 a 3 minutky po 16:30 Free Radio.

0: Show Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržit.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
1: Je čas optimalizace.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Free Radio 107 FM.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Věda, výzkum, zajímavosti a chytrosti z celého světa. Podíváme se trošku do vesmíru. Minulý týden jsme měli vesmír jenom jednou, tak dneska to vezmeme taky tak hezky z počátku týdne. Mám tady pár zajímavostí o vesmíru a o tom, co máme kolem sebe, ale přitom o tom tak málo víme. Například hory na Marsu. Hory na Marsu, zajímavé téma. Nevím, jestli jste někdy s někým někde řešili hory na Marsu, pravděpodobně asi ani ne. Ale teď otázka, jakou výšku mají hory na ostatních planetách? Jsou to jako naše hory, nebo to nejsou? Jsou menší, jsou větší? Přátelé, jsou větší, jsou mnohem větší. Hory na Marsu dosahují výšky až 25 kilometrů. Jenom ty hory, 25 kilometrů. Mount Everest mimochodem měří od hladiny moře zhruba 9 kilometrů a největší hloubka moře je zhruba 12 kilometrů, takže výška Mount Everestu měřená nad povrchem je okolo 20 kilometrů. To znamená, že stejně, i když to změříme s vodou, bez vody, nad vodou, před vodou, za vodou, nikdo nesmí stát, tak to prostě není tak velký, jak na tom Marsu. To znamená, že jako lyžovačka na Marsu to budou hodně, hodně velký zážitky. Takže tolik jenom jakoby okolo té výšky těch hor. Další informace je ohledně hmotnosti a váhy. Tohle jsou jako velký srandy, protože to nikdo nikdy neudělá reálně. Jsou to hlavně jakoby výpočty a čísla, ale je to sranda. Co kdybyste dali do lžičky, normální lžička na kafe, kousilínek neutronové hvězdy? Co by se stalo vlastně? Co vlastně máte pak v té lžičce? Co vlastně držíte v ruce? No, podle výzkumu byste tu lžičku asi ani omylem neudrželi. Pokud byste do lžičky na kafe nalili malinko hmoty z neutronové hvězdy, byla by pak její hmotnost přes 100 milionů tun. To je lžička. Lžička 100 milionů tun. Takže lžička by asi jako nelžičkovala. To je taková zajímavost, jak jsem říkal, hlavně kolem výpočtu a kolem čísel. A teď jedna na závěr taková romantická hezká věc. Já to musím říct. Okolo planety Uran obíhá nejméně 27 měsíců. 27 měsíců má planeta Uran. A tady napsáno probíhá nejméně, tak já si myslel, že to ví přesně. Každopádně mě hnedka napadla taková romantická. Máte rande, se procházíte hezky večer po tom Uranu, jdete s přítelkyní a ona, je měsíc, koukej! A vy na to, kterej?
2: Radio 107 FM, první plně s nejnovějšími hity.
1: Tady máme naštěstí měsíc jenom jeden a taky máme jedno free radio. Hezké odpoledne přeje 107, před námi James Hype, Serotonin a za okamžik další hity 15.54, přesný čas.

0: James Hype za námi, super nalada tady u nás na 107 FM a budeme se snažit během celé odpolední free party přenášet super naladu i k vám. Teď už je připravena další muzika, za 4 minuty 16 hodin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A krátce před 16 hodinou taky další dávka muziky. Viktor Sheen s Kalinem, Safír. K tomu taky kousíček koláčku, dáme si Cake by the Ocean od DNCE. A objeví se taky T-Swift, tedy Taylor Swift a její Shake It Off. Hladíte odpolední free party, free radio.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

16. hodina, 6. minutka, ladíte odpolední Free Party, hezky zvesela, podobně jako teďka Taylor Swift ve své skladbě Shake It Off. Před námi Joel Corey Whisper nebo taky Elevator Boys z Německa a jejich Love Me Better. Hezké odpoledne. Free Radio, hudební noviny.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: 16. hodina, k tomu 17. minutka, posloucháte odpolední Free Party, kde máme přímo před sebou covery a remixy. Dneska jsem vybral cover známého hitu, tuším z roku 84, pokud se nepletu. Určitě budete znát, a bylo to britské synthpopové trio, které od roku 83 do roku 95 zaznamenalo velmi známé hity. A jeden z těchto hitů si dáme dneska v remixu. Ukázka, pozor! Samozřejmě bronský beat.

Zásadnější hit u této kapely byl právě hit Small Town Boy a my si dáme právě tento hit od kapely Bronsky Beat v trošičku jiné verzi. Nejsou to dneska úplně standardní covery a remixy, možná byste čekali teďka nějaký jakoby rychlej výplach a něco drum and bassového, ale dneska si dáme opravdu jakoby lahůdku, doufám, že se vám bude líbit, protože je to v oficiálním znění Cyberpunk Pan Flute Remix. Takhle oficiálně se jmenuje ten remix skladby Small Town Boy od Bronsky Beat. Pojďme si vychutnat tady covery a remixy na Free Radio. Takhle to zní.

0: Recovery a remixy na 107 FM. Dneska se nám tady do hledáčku dostala právě skupina Bronsky Beat a megahit Small Town Boy. Pokud byste zháněli tuhle verzi, Cyberpunk, psáno Cyberpunk samozřejmě, Cyberpunk Pan Flute Remix. A já když jsem právě slyšel tuhle jakoby cyberpunkovou verzi na Bronsky Beat, tak jsem si říkal ideální materiál pro covery a remixy na Free Radio. Tak doufám, že se vám dneska cyberpunková verze líbila. Před námi Higher anebo taky Italo Brothers.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: kam vyrazit.
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Lhář uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. A hru Kapitán Skvělouš nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotínově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1997.

0: Ladíte odpolední free party, tohle byl zpátečkový hit Dario G a jeho Sunheim z roku 1997, no a my už se 2 minutky po půl páté opět vrhneme za brněnskou dopravou. Připravené jsou i informace o počasí, no a z muziky tady budou opravdové hity, například Dara a Bangaranga. Jako další je připraven Calvin Harris a s ním taky úžasný hlas, za kterým stojí Rag'n'Bone Man. Lovers in the Past Life dnes odpoledne na Free Radio. A k tomu Zoo a Shakira. Odpolední free party na 107 FM. Teď ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Komplikace a překážky, opatrně dálnice D1, 204 a půl kilometr, je to směrem z Brna na Vyškov, tady stojí poruchná dodávka, počítejte se zdržením. Další komplikace z D1 jakž tak zmizely, ale i tak očekávejte ještě na křížení dálnice D1, D2 dlouhé kolony a také potom ještě na křížení Vídeňské a dálnici D1, to znamená příjezd na Brno od Prahy, očekávejte kratší kolonu před křížením dálnice z Vídeňskou, D1 s Vídeňskou, no a potom o kousek dál je přerušovaná kolona a pak nám to pokračuje ještě opět za dálnicí D2. Takže v těch dvou úsecích D1 ještě očekávajte silnější provoz a komplikace. Silnější provoz a kolony hlásíte aktuálně taky na Gajdošové ulici, Gajdošova Táborská, tam je to teďka minimálně na ztrátu 15 minut. Podobně se nám to štosuje taky na Žabovřeské, je to před odbočením a také za odbočením z Knínské ulice, to znamená na té Knínské ten nájezd a ten sjezd, tam očekávejte zdržení, no a štosuje se nám to také na Vídeňské a na Hlinkách, kde máme hlášenou aktuálně kolonu minimálně na 5 minutek. Další kolona na jihu Brna Hněvkovského právě na nájezdu na D2, tam očekávejte dlouhé zdržení a komplikace očekávejte také v Modřicích. Je to v Modřicích na silnici 152 a také na sjezdu z Vídeňské ulice směrem dál na Olympii. Tolik tedy dopravní situace, já vám popřeju šťastnou cestu, bezpečný dojezd a pokud máte další informace, volejte přímo k nám.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07.
2: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teploty v Brně se pohybují aktuálně okolo 22 stupňů Celsia, západ slunce dnes večer 18.24, potom budou teploty trošku rychleji dolů. Večerní teploty okolo 17 stupňů, noční teploty se budou pohybovat okolo 11 stupňů Celsia. Zítra z počátku dne očekáváme mlhu, později slunečno, teplotní maxima 22 až 24 stupňů a zítřejší noční teploty pouze okolo 7 stupňů Celsia.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to vrchol diplomacie? To je, když pošlete někoho do řiti takovým způsobem, že se na tu cestu těší.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Technologie naživo, biznis osobně.

0: MSV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hraje.

Komediální drama Digger, to je nový satirický snímek, který představuje Toma Cruise v nečekané roli excentrického a vlivného magnáta Diggera Rockwella. Když tento ambiciozní miliardář neumyslně odstartuje globální krizi, nezbývá mu než rozehrát absurdní a riskantní hru s cílem přesvědčit celé lidstvo, že právě on je jeho jediným zachráncem. Černá komedie katastrofických rozměrů kombinuje precizní vizuální styl s kousavým humorem a slibuje originální podívanou plnou bizarních situací i skvělých hereckých výkonů. Tak se vydejte do kina na komediální drama Digger. Free Radio. Free Radio. 107.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Komuš rotu Barko.
1: Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
0: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz

16. hodina, 59. minutka za námi, Enya Only Time v páječném remixu pana Cyrila, ano, je to za námi. Teď už se připravují hity jako například Ale Farben a She Moves. Jako další poletí do éteru Free Radia skladba Selfie a já myslím, že tento projekt si od Chainsmokers pamatuje snad každý. Zabrousíme taky do novější muziky Sexy Red, Gatano a Hugel Bad Bitch. A je mojí milou povinností upozornit vás, že po 17. hodině se nám přiblížil taky Freebox. Za okamžik je to tady. Krásné odpoledne přeje Free Radio.

Sexy Red a taky Gatano, k tomu ještě Felicia a její skladba My System, no a potom už samozřejmě prostor pro vás, pro vaše hity a pro vaše objednávky. Pro objednávání další muziky volejte telefonní linku 790 107 107. Pardon, já jsem se zasekl, už mě tady někdo volá do studia a hnedka to zase položil, tak to byl takový jako planej poplach. Takže ano, linka známá 790 107 107, využijte i studio@freeradio.cz, tedy studiový e-mail, no a k tomu samozřejmě i naši aplikaci, kam můžete posílat jednak zprávy kvůli písničkám, hlasové zprávy, anebo taky informace kolem dopravy. To všechno vám poskytuje aplikace Free Radia. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Lukin a všem posluchačům Free Radia přeju hlavně pohodové odpoledne. Free Radio, hudební novinky.

0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude úplně
0: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjedná.

0: Pondělní odpoledne, ano, pondělí bývá náročné, je to tak už dlouhá léta, možná desetiletí, možná staletí, každopádně pondělí nám dělá problémy, tak proč si ten pondělní podvečer / odpoledne neudělat tak nějak hezky podle sebe? Využil toho taky Mirek, Mirek mi tady posílá do studia vzkaz, zdarec Lukas, zahraj prosím tě pro mě a pro všechny posluchače Blinding Lights, jedu v autě, tak se mi to za volant zrovna hodí. Díky za song, zdraví Mirek Brno, Mirku, ideální muzika za volant, já zdravím i všechny ostatní posluchače, kteří aktuálně posloucháte na cestách a jste za volantem nebo třeba vedle jako spolujezdec a za 4,5 minutky budou připravené taky zprávy z dopravy. Takže pokud jste ještě na cestách a hodili by se vám aktuální informace k dopravě, tak držte vlnu. Teď už ale The Weeknd a jeho pecka Blinding Lights. Mirku, díky za výběr.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: 17. hodina, 29. minutka, ladíte pondělní Freebox na 107 FM, za námi pecka od Mirka, The Weeknd z Kanady a jeho Blinding Lights. Zdravíme všechny, co se za volantem, no a za okamžik už jsou připravené informace z dopravy. Mrkneme se na to, jak to vypadá v Brně, kde to jezdí a kde to naopak stojí, a budeme kontrolovat taky dálnice D1 a D2 poblíž Brna. Tam byly dnes odpoledne hlášeny docela velké komplikace. Před námi Run Run River, David Guetta, Alok a Stick Figure. Chystám pro vás taky Leony, Somewhere in Between. A o další ochutnávku ze světa novinek se postarají Sigma a America Foster, Watching You. Pohodové odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio. 17.30 před námi doprava a počasí.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: V tento okamžik a v tuhle hodinu nemáme v Brně hlášené dopravní nehody, což je dobrá zpráva. Doufám, že nám to vydrží až do večera, ale kolony ty tady hlášené máme. Očekávejte komplikace zejména na jihu Brna. Jedná se hlavně teda o Komárov a přilehlé ulice v okolí Hněvkovského. Ta situace tam je docela složitější. No, pojďme se podívat teda hlavně na ty tahy, které vás zdrží, a na ty místa, kde byste se jako mohli tomu ještě vyhnout na poslední chvilku. Takže očekávejte velmi silný provoz na jihu Brna, to znamená veškeré ty hlavní tahy od Vídeňské až po Poříčí, taky samozřejmě příjezd na jihu, ať je to tady Zvonařská, Opuštěná, nebo potom Poříčí a dál potom odbočka na Nové Sady, tady všude velmi silný provoz a čekací doby klidně až okolo 5 nebo 10 minut. Další dlouhá kolona, aktuálně Táborská ulice, silnější provoz hlásí také Gajdošova a Židenice všeobecně, nohu splynu taky na Kněžské a v okolí Žabovřeské ulici, tam za ulice u toho odbočení právě z Žabovřeské na Kněžskou, tady dávejte pozor, tam se právě v té zatáčce štosuje ta krátká kolona, no a silnější provoz aktuálně očekávejte také na Kolišti a na Milady Horákové, kde je hlášená kolona směrem do centra, logicky směrem do centra. Na Vídeňské, jak jsem říkal, silnější provoz, na Jihlavské už nám kolona mizí, tady už je to celkem klidnější, no a komplikace Hněvkovského a D2. Dálnice D2, příjezd do Brna, tady očekávejte dlouhé kolony, čekací doba klidně od 5 až do 10 minut, a další komplikace křížení Vídeňská a silnice 152 v Modřicích a v okolí Modřic, taky silný provoz a zdržení klidně okolo 5 minut. Tolik tedy aktuální zprávy z dopravy. Pokud máte další informace, využijte dopravní linku Free Radia anebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: V Brně máme aktuálně teploty okolo 24 stupňů Celsia, západ sluníčka dneska 18.24, to znamená těsně před 6:30 zapadne sluníčko, no a teploty potom půjdou hezky pomalu dolů. Večerní teploty mezi 17 a 20 stupni, pokud byste dneska vyráželi na rande, tak určitě svetřík nebo mikču sebou, no a noční teploty, ty se nám propadnou až na pouhých 11 stupňů Celsia. Zítra z počátku dne očekáváme ráno mlhy, později ale slunečno, odpoledne jasná obloha, teploty 22 až 24, to budou zítřejší maxima, a zítřejší noční teploty pouze okolo 7 stupňů Celsia.
2: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
0: Tolik tedy aktuální informace kolem počasí a také informace kolem dopravy, i když z dopravní linky tady máme další informace, rovnou se přesuneme na dopravní linku, protože tady voláte aktualitky.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Tak ještě jednou mrkneme na dopravu. Na telefonní lince je s námi kdo?
4: Evička, ahoj Luky.
0: Ahoj Evičko, Evičko, prosím tě, my máme na dopravu speciální dopravní linku. Jako již standardně vím, že ty to číslo neznáš a proto voláš informace do studia. Dobrá, dáme tomu tedy prostor ještě po dopravě a teď nám hezky řekni, co se děje a kde se děje. Děkujeme.
4: Přesně tak, prosím vás, nikdo nejezděte Královopolský tunel směrem od Vinohrad. Stojí to už od toho sjezdu u Teska, prostě totál zarvaný. Všechno se to sjíždí na Kénik a Kénik je tím pádem taky zasparej, takže hodně sil a štěstí, kdo tady má jedete jako já, no.
0: Hodně sil a štěstí, já nevím. Už ti někdy pomohli síly za volantem?
4: Hele, já jsem řídila před pár dnama ve Španělsku a můžu říct, že Brno je zlatý, jo?
0: Brno je zlatý, já si taky myslím. Evičko, děkujeme moc za aktuální informace, jezdí opatrně, jezdí v klidu a kdyby něco, tak zase příště radši zavolej. Děkujeme moc.
4: Jasně, Lukášku, děkuju a pustám tam něco od podlahy a v těch kolorách se aspoň pobavíme. Děkuju.
0: Zařídím, ahoj, čau.
4: Ahoj.
0: No a my ostatní víme, co máme dělat. Kdyby náhodou někdy něco, určitě volejte.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Je to tak, Free Radio 107 FM, maximální pohodička u Fríčka, krásné odpoledne, přeje od mikrofonu Lukin, Run Run River dohrávka, no a my už tady máme posilu na telefonní lince Free Radia. Kdo se dovolal? Halo?
1: Čau, posluchač Martin.
0: Martin, hnedka v pondělním Freeboxu na startu pracovního týdne. Zeptám se, Martine, i pro tebe byl tento týden ze startu pracovní, jak to máš dneska? V práci, mimo práci, volno?
1: V práci, já mám pohodový den, volný lidi tam vytává.
0: Práci, pohodový den, perfektní. Tak k tomu už chybí jenom ideální písnička, kterou si teď objednáš a máš to prostě dokonalý ten den. Tak jdeme na to. Jaká skladba to dneska bude, co by tě potěšilo?
1: Baker Mat Party Starter, ať to pěkně odstartujeme.
0: Ať to pěkně odstartujeme, dobře. Evička měla taky takový podobný názor, dej tam něco od podlahy, ať to v těch kolonách přežijeme. Já jsem hrozně rád za to, že to zmínila, protože těm lidem ta muzika pomáhá. Přece jenom, když jsi v koloně a hraje pro tebe něco, co máš rád a co je příjemnější, tak odpoutáš na okamžik tu pozornost od toho stojícího auta před tebou, koukneš doleva, řekneš si, že svítí sluníčko, až tam je krásný počasí, no a prostě si řekneš, jo, tak další kolona, přežiju to a za chvilku seš z té kolony venku. Takže pro zkracování kolon zahrajeme další muziku. Baker Mat Party Starter je připraven a Marťas to posílá pro koho?
1: Pro všechny zemědělce, protože za jedním jedu 20 km za hodinu, pro všechny pracující, pro všechny rozvozáky, pro všechny DJ a i pro tebe.
0: Děkujeme Marťásku a měj se hezky, ahoj.
1: Taky, čau.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.
3: Excuse me, Mr. DJ.
4: Yes.
3: Could you play something with a beat?
4: What do you mean, something with a beat?
3: No, something like a dance.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
2: So you know, me no really like how the man dem a act right now. You understand? So me fi put the girls pan game right now.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Zdraví vás Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1. Timmy Trumpet, Alef Arben, Chase the Feeling.

0: vypadají aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio. Freeradio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Největší porce hitu na vaše přání pokračuje pondělní Freebox 5. října 2026, svátek slaví Elišky. Holkám samozřejmě všechno nejlepší, no a třeba i další písnička by mohla být pro děvčata k svátku. Mám tady krásnou dávku muziky, chystá se například Set Me Free a Alexandra Sten. Maximální pohodička u Frýčka, o to se postará taky Keša. Mám tady přáníčko, který posílá Verunka, napsala to celkem krátce. Luky, ahoj, co takhle Keša, TikTok, díky Verča. Verčo, já myslím, že to klapne. Jeden z nejznámějších hitů právě od Keši, takže dáme dneska taky TikTok, no a doplní to Florida a jeho Whistle. Pohodová pískačka do pohodového podvečera, všem fríčkařům posílám pozdravy a taky muziku. Za 3 minutky 18. hodina večerní a vy si užíváte pondělní Freebox s Lukinem. Před námi Florida, Keša a taky Alexandra Sten. Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Something, spolupráce, řekl bych, naprosto perfektní. Já jsem vždycky jakoby fandil Sonnymu Foderovi. Sonny Fodera je takovej prostě sympatický člověk, dělá furt ty svoje písničky, má takovej jemný styl a k němu se teďka připojila jako Becky Hill. A když se řekne Becky Hill, tak prosím vás, to je třeba ve Velké Británii jako jedno z největších men pěveckých a tady v Evropě pomalu taky. Takže to spojení dohromady je naprosto geniální. Když se někdo snaživej a talentovaný spojí s někým, kdo má zlato v hrdle a to Becky Hill bez pochyby má, tak je z toho skvělá písnička. Proto mám radost, že můžeme za okamžik zahrát tedy skladbu Say Something, spolupráce Sonny Fodera a Becky Hill. Další kousek bude Geo da Silva, Bambolero, no a potom už objednávky, které posíláte do studia Free Radio vy. Buď studiový e-mail studio@freeradio.cz nebo sociální sítě nebo aplikace, no a kdo byste rádi pokecali, tak rovnou volejte 790 107 107. Freebox. Free Radio. Hudební noviny.

0: of Stellar. Dámy a pánové, i s touhle muzikou děláme zábavnější večer pro všechny, kdo ladí 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukyn, no a čas letí, čas kvapí. A jelikož už za okamžik 6:30, tak se podíváme taky na dopravní situaci. Doprava a počasí s Free Radiem za rohem a k tomu taky další dávka muziky. Minelli Bagabu je připravená. Čeká nás taky holandská produkce, připravené Rehab a jeho Rebellion. Je tam taky Michael, Patrick Kelly a Shaggy. A třetí ukázka bude ochutnávka přímo z italské produkce. Řekl bych, že je to ještě stále horká záležitost. A to je italský Anima se svojí novinkou Atoma. Co se týká muziky, máme připraveno, máme nabito, za okamžik pokračujou tyto hity, teď ale rychlý pohled na silnice. Minutka a půl před 6:30.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnici i dálnice, doprava dnes odpoledne v Brně celkem komplikovaná, nehody sice ubývají a ubývaly a ani teď nemáme hlášenou žádnou čerstvou dopravní nehodu, přesto všechno se nám to v Brně ale brutálně štosuje. Komplikace očekávejte stále ještě na jihu Brna, kde máme velmi silný provoz, křížení Vídeňská a dálnice D1, tady už se nám to celkem uklidnilo, zmizela kolona z Poříčí a Zeršpické i z Jihlavské ulice, dál nás trápí kolona na dálnici D2, křížení D2, D1, na obou dálnicích jsou kolony. Další kolona, která zůstává viset, je v Modřicích. Buďte opatrní, silnice 152, spojnice mezi Vídeňskou a dálnicí D2. Stále se nám to tam štosuje a zdržení je klidně až okolo 8 minut. Tak, další kratší kolona je stále na Kněžské ulici, tady si musíte počítat, dokud se budou dělat koleje, tak tam ty kolony budou stále vznikat, no a další ještě kratší kolona, aktuálně hlášená Nové Sady Poříčí, tak tady pro jistotu nohu z plynu. Z dopravy by to v tuhle hodinu mělo být asi vše, pokud máte čerstvější informace nebo jakékoliv novinky z dopravy, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Rychlý pohled taky na teploměr. Brno aktuálně teploty mezi 20 a 21. Noční teploty se budou dneska v noci pohybovat pouze okolo 11 stupňů Celsia. Zítra očekáváme z počátku dne zataženo, ráno mlha, později ale slunečno. Teplotní maxima zítra mezi 22 a 24 stupni Celsia. Zítřejší noční teploty, ty se pak propadnou na pouhých 7 stupňů. Teď už ale zpátky do pondělního Freeboxu, před námi Bagabu od Minelli nebo taky Rebellion od Rehaba a k tomu Anima a jeho Atoma. Máme minutku po 6:30, posloucháte Freebox na Free Radio.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Beat to Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět.
6: 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva.
5: Hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát.
6: Filmová přehlídka Beat to Cannes.
5: Od 7. do 14. října v kinech po celé republice.
6: Více informací najdete na b2can.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
9: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
8: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
9: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
8: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM. Mr. Worldwide.

0: Box na Free Radio.
1: Muzika la muzika. Jedeme dál, dámy a pánové, a držte si kloboučky, protože pojedeme z kopce. Další objednávka a další vzkaz mám tady od Petra a Petr napsal jednu hezkou věc. Věřím, že vybereš nějakou pecku, nechám to na tobě, zdár Petr. Petře, vyberu pecku a bude to Moving to the Sun. Dnešního pohodového večera na 107 FM zasáhne právě tato úžasná skladba Emil Angel Alternate a taky Hugel Move Into The Sun. K tomu divočejší skladba, to bude Freaks, Timmy Trumpet. A potom zase skok mezi novinky a novinku posílá do éteru Faruko, tentokrát Madrid. Ještě jednou pohodový večer a hlavně příjemný poslech přeje na Free Radio Lukin. Zdravím vás od mikrofonu. 18.53, za pár minutek 7. večerní, před námi Faruko, Timmy Trumpet a taky Hugel. Užívejte Freebox.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Ladíte Free Radio na 107 FM, posílám pozdravy i taky všem na internet a taky všem do aplikace, pokud nás ladíte tam. Krásný podvečer přeje od mikrofonu Lukin a jsou tady pozdravy právě přímo z aplikace. Další pozdrav posílá Michal. Zdraví Michal Bajkero z Líšeň, poprosím zahrát Christian Marky a Solea Summer is Magic. Je to pro tebe a taky pro všechny vojáky. Děkuju. Zdravíme vojsko, máte tady písničku přímo od Michala. Já se k Michalovi samozřejmě připojuju. No a pokud nás ladíte v aktivní službě nebo v zálohu, tak samozřejmě i pro vás. Tahle ta muzika. Hned potom, co si dáme Summer is Magic, je připravená novinková skladba Aha od Cardi B, tak pokud vás baví nová Cardi B, tak už se můžete těšit i na její horkou novinku. A bude taky Hedegaard s Arašem Say My Name. To už je nápad od Miloška, podepsán jako Milošek Luky. Co takhle si dát něco o tvém jméně? Tak já už jsem přemýšlel jako Lukaso a Lucas and Steve a takové věci, ale co takhle si dát něco o tvém jméně? Napadlo mě, že bychom si dneska zahráli skladbu Say My Name. Já to mám docela rád a myslím, že i tobě se líbí. Díky za song, s pozdravem Milošek. Tak Milošku, Hedegaard a Araš i dnes na 107 FM zahrajeme jako další přání. Užívejte poslech a užívejte muziku. Hezký večer.
0: Free Radio. Hudební noviny.

0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržené.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: David Guetta, Alphaville a k tomu taky americká vokalistka a úžasná zpěvačka Ava Max v nové verzi pro skladbu Forever Young. Teď ale prostor pro telefonní linku Free Radia, kdo pak se dovolal? Halo, halo?
1: Halo, dovolal se Culdek, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: My děkujeme za pozdravy a rovnou položíme klasickou otázku. Co si dneska zahrajeme, co si pustíme, je to na tobě.
1: Ale dneska si pustíme Alana Waltera, Sink Me to Sleep, protože jsou docela utahané, tak si nevím, jak dlouho vydržím. A bude to pro všechny, co tak nějak bojou s únavou, ale hlavně pro moji Aničku, která je ještě v práci, tak ti to uteče.
0: Takže pokud si tak jako doskládáme tu skládačku toho příběhu, co jsi nám tady tak naznačil okrajově, tak během toho, co ty budeš dávno tuhej jak veka, Anička bude ještě pracovat.
1: Jo, bohužel ještě jo, no.
0: Jenom tak zlegrace, abych odlehčil tu situaci. Aničko, zdravíme tě, držíme palce, ať to zvládneš. No a tobě velmi krásný, klidný, příjemný večer a hezké usínání, cudo. Měj se krásně, ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Free Radio 107 FM, večerní Freebox, krátce před 7:30 si dáme další objednávky, no a telefonní linka opět volná. Kdo pak je tam? Halo, halo?
1: Na druhé straně je Tomáš Werner.
0: A Tomáš Werner vybírá taky další píseň v rámci Freeboxu. Tome, co si pustíme?
1: Dneska si pustíme They Want It, Walks Like Rihanna.
0: Dobře, připravíme tento song. Pro koho zahraješ?
1: Tak dneska bych to poslal tobě.
0: Děkuji.
1: Romanovi Kolodějovi. Patrikovi Netíkovi a pro mě.
0: A taky pro tebe. Už to letí. Tomášku, díky za výběr a měj se hezky. Čau, čau.
1: Díky, Lukášku. Ahoj.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

0: Napsal jsem prstem sousedce na její špinavé auto, umí mě. Ráno čtu na tom svém, zastav se večer, napustím vanu.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
1: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To 7.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je tu finálová část pondělního Freeboxu na 107 FM. Se podíváme na ty poslední vzkazy a poslední objednávky, které ještě patří do dnešního vysílání, a je to telefonní linka. Jdeme na to. Kdo pak je tam? Halo, halo.
2: Krásný večer všem.
1: Je to tak. Pokud jste sázeli na to, že to bude Karel, tak jste něco vyhráli. Je to Karel. Karle, krásný večer i tobě. Co si dneska pustíme?
2: Tak já bych řekl, že posluchači vyhráli ústně.
1: Jak to bude teda se skladbou?
2: Takže bude to Sempre Sempre, protože ta skladba je tak dobrá, tak ji předělalo několik DJů, no a my si dáme zrovna tu, kterou máme k dispozici, a to je DJ MMX.
1: Je to tak, DJ MNS versus IMEX. Pánové to dělali společně a je to Sempre Sempre. Ty jsi chtěl teda původně verzi od Gabry Ponteho, tu tady bohužel nemám k dispozici, ale já myslím, že lidi tak dobře znají ten referén a ten vokál, že si určitě zaspomínají a zaspívají i právě při téhle verzi. Karle, takže písnička je vyřešená, no a věnování, kam to poletí?
2: Takže bude to... Tam by se říct, že dnes jsem zjistil, že je světový den učitelů, tak to pošlu teda učitelům.
1: Dobře.
2: A všem, kteří mají naladěno.
1: Přátelé, pokud jste třeba v té kombinaci, to může být oboje, může být učitel, který má právě naladěno, tak jste to vyhráli přímo od Karlíka, posíláme Sempre Sempre. Kájo, děkuju a přeju klidný pondělní večer. Ahoj.
2: Děkuju, mě se pěkně, ahoj.
1: Jdeme na věc, Sempre Sempre. Sempre Sempre. Všem posluchačům, kteří ještě tyhle hodiny tráví v práci, posíláme novinku Gone Too Far, Chase and Status a taky Debbie.

0: Kde Daxos a jejich Barbra Streisand. Barbra Streisand. Od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl, mějte se krásně, držte vlnu na 107 FM, klidně celou noc. Já se přihlásím opět zítra po 15. hodině, do té doby žijte naplno a laďte Free Radio. Zítra zase spolu, budu se těšit, čau. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM. Zpátečka Free Radio, zpátečka Free Radio, 2007, 2007. Attenzione. Please welcome the new party, smash it, fresh, from Italia. Sempre, sempre, come on all together, we make a big party tonight.
1: Hey ragazzi. Action.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Free Radio 107 FM.

0: Byl Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržet.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Freerádia.
1: Těšíme se na tebe. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Freerádio 107 FM.

0: dostává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
0: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003. 2003.
1: Ladies and gentlemen. Put your hands together.

0: majitel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratuluj, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržet.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Around the world.

0: Radio.
1: Sí, Radio.
0: Novinky.
1: Hit parády.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Zdraví vás Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Frýčka. Novinka číslo 1. Timmy Trumpet, Alef Arben, Chase the Feeling.

0: aktuální novinky z hitparády 107. Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.